0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffendo?

0: Novinky z Hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

0: does sound like a helicopter.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Lučenzo.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chase Style a

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
1: Free Radio 107 FM.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Prý Radia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

0: Krásné ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Rádia, s vámi Janča Houbová, dnes v neděli 9. srpna, kdy svůj svátek slaví Roman, jméno pocházející z latinského Romanus, v překladu znamená Říman. Podle českého kalendáře má svátek právě dnes 9. srpna, tak samozřejmě přeju našemu šéfisovi Romanu Kolodějovi všechno nejlepší. No a pokud taky znáte nějakého Romana, tak mu nezapomeňte popřát za malou chvíli kalendárko. No a podíváme se, co se otevírá na Lesné, tak buďte s námi.
1: Free Radio, hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenco.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia, datum 9. srpna, svátek slaví Roman. Pojďme se podívat také, co se událo v minulosti. Rok 1791 české země císař Leopold II. Nechal z Vídně do Prahy převést nejstarší a nejvzácnější z českých korunovačních klenotů svatováclavskou korunu. Roku 1891, o 100 let později, na Pustevnách na Radhošti vznikla první ubytovna Krčma. Měla 25 lůžek a vybudovala se za 8800 zlatých. Rok 1896, první kinematografické představení v Brně předvedl Albert Schiller z Vídně. Půl roku po prvním filmovém představení na světě pořádaném bratry Lumiérovými v kavárně Grand Café v Paříži. Rok 1908, první utkání ve vodním pólu a první plavecké závody v Brně. Klání se zúčastnili zástupci různých částí monarchie v městských lázních v Zábrdovicích, předchůdce dnešního slavného funkcionalistického areálu. Uspořádal jej německý Brünner Schwimmclub Austria. Rok 2006, 5 ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadlo u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a ukradlo přes 77 milionů korun. V historii České republiky to byla jedna z největších loupeží. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1945, bohužel smutná událost, 9. srpna, druhá světová válka, atomová bomba Fatman byla svržena na japonské město Nagasaki. Zemřelo kolem 70 tisíc lidí. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například rockový zpěvák, zakladatel skupiny Arakain Aleš Brichta, anebo taky oblíbený herec a moderátor Petr Rychlý. Tak pokud také slavíte, přeji vám všechno nejlepší.

Dopoledne ve společnosti Free Radia, krásnou neděli, to vám přeje Janča Houbová od mikrofonu, no a za malou chvíli už vám prozradím, co se o tomto víkendu otevřelo na brněnské Lesné, počkejte si na to.

0: Přátelé, na brněnské Lesné se o tomto víkendu po 7 letech znovu otevřelo brouzdaliště vedle krytého bazénu. Provozovatelé na místě otevřou i kavárnu a plánují i pravidelný kulturní program. Mimochodem otevřeno by mělo být od 9. do 22. hodiny. No a kromě krytého bazénu lidé na Lesné nemají žádné místo, kde by se mohli osvěžit ve vodě. Nejbližší koupaliště se totiž nachází v údolí v Divišově čtvrti v Králově Poli, takže si myslím, že tohleto pro místní malé ladiče Frýčka bude opravdu to pravé.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
5: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu náměstí za 35 milionů korun. Na náměstí je nová kašna, zeleň a zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého. Zahradníci na náměstí vysadili do záhonu přes 2000 květin a stromořadí doplnili 4 nové lípy, takže tam bude příjemně příští léto, bude tam pěkný stín. No a pro děti vzniklo hřiště s hasičským autem, takže takový tip třeba kam můžete vyrazit na nové náměstí v městské části Bosonohy. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Desátá hodina je tady, přátelé, krásné dopoledne, ladíte Free Radio, s vámi Janča Houbová, no a na co vás nalákám do kina tentokrát? Romantická komedie Americký sen. V kinech je právě teď taky velkoryse hodnocená česká komedie s názvem 6 gramů, mě osobně to hodně nalákalo. Potom se taky můžeme podívat na oblíbenou partu v animovaném filmu Tlapková patrola dinosauří film, no a chybět nebude ani česko-německý rodinný animák Kinošpunti a Kapibary. Tak si počkejte na podrobnosti a teď už to nejnovější na vlně 107 FM. Free Radio. Hudební noviny.

0: Romantická komedie Americký sen. Amián tráví Jeremy dny za pultem videopůjčovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen právě teď v kinech.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: kinech je právě teď velkoryse hodnocená česká komedie s názvem 6 gramů. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem. Ten postupně svede dohromady čtveřici otců, kteří by se za normálních okolností nikdy nepotkali. Divadelní herec, finanční poradce, realitní makléř s politickými ambicemi a měšťák tak zažijí odpoledne, které se rychle vymkne kontrole. Ředitelka školy si je předvolá, aby zjistila, kdo za to může. Podle ukázek to vypadá skvěle a pokud se ptáte, na jaké otce se můžete těšit, tak na Ondřeje Vetchého, Martina Pechláta, Davida Novotného a Jiřího Mádla v komedii 6 gramů.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Oblíbená parta se v animovaném filmu Tlapková patrola Dinosauří film vydává na dosud největší záchranou misi, když po nečekané bouři ztroskotá na tajemném tropickém ostrově plném žijících dinosaurů. Zde hrdinové spojí síly se psím znalcem pravěku Rexem, ale zároveň musí čelit hrozbě v podobě chamtivého starosty Humdingera, jehož bezohledná těžba probudí k životu spící sopku. Štěňata vybavená nejmodernější technikou tak rozehrají napínavý boj s časem a sérií záchranných akcí dinosaurích rozměrů, aby zachránila celý ostrovní ekosystém před vyhynutím.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí lux

0: parků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Český, německý, rodinný animák, kinošpunti a kapibary. Toto pásmo spojuje jemný humor, fantazie, laskavosti a srozumitelné příběhy o přátelství, odvaze, přijetí a prvních velkých krocích do světa. Filmy jsou beze slov a proto se hodí i pro nejmenší diváky a společné kinozážitky. Tak vemte i ty nejmladší ladiče Frýčka a vydejte se na film Kinošpunti a kapibary.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 11. hodina nám odbyla, přátelé, s vámi Janča Houbová. No a teď už taky na Freak Radio po 11. hodině tipy, kam můžete v neděli vyrazit. Podíváme se společně na Festival Planet, mrkneme taky na Maraton hudby a spoustu dalšího. Tak buďte s námi a teď už to nejnovější na vlně 107 FM, tak mějte krásnou neděli.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Ještě dnes se můžete, přátelé, vypravit na oblíbený brněnský festival Planet, pořádaný Hvězdárnou a Planetáriem Brno v parku na Kraví hoře. Jeho hlavním lákadlem jsou obří nafukovací modely vesmírných těles, planety, měsíc nebo slunce, které mají průměr až kolem 10 metrů a jsou vyrobené s velmi věrným povrchem podle skutečných astronomických dat. Doprovodný program festivalu Planet zahrnuje projekce v digitáriu, odborné přednášky, zábavné vědecké experimenty, zážitkovou znalostní hru pro děti i dospělé, anebo třeba mezi budku umožňující odeslat světelný vzkaz směrem k obloze a taky večerní nasvícení obřích modelů vesmírných těles. Tak pokud budete mít dneska čas, tak se určitě ještě vydejte na brněnský festival Planet na Kraví hoře.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: V Brně dnes vrcholí letní hudební festival Maraton hudby, který doslova ovládl celé město. Od Vily Tugendhat přes ulice, náměstí, divadla a kluby až po nádvoří hradu Špilberg. Více než 20 hudebních cen napříč celým městem a den nabitý hudbou. Tak to slibuje Maraton hudby. Dorazily světové i české hvězdy, nové projekty, mladé talenty, které určitě stojí za to poznat a poslechnout si hlavně. Tak si nenechte ujít atmosféru, kterou umí vykouzlit jen Maraton hudby Brno.
0: Rádio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Fričkaři, pojďme se také podívat do vily Tugendhat, která letos slaví čtvrt století od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. A dnešní neděle 9. srpna přináší závěrečný den celých oslav v rámci akce Light Up Tugendhat. Zahrada vily Tugendhat se vizuálně propojuje se sousedními zahradami vily Lefber a Arnoldovy vily. No a na co všechno se můžete těšit, je tam bohatý program až do 18. hodiny. V zahradách najdete kinetickou a zrcadlovou instalaci i prezentaci dalších UNESCO památek. Připraveny jsou prohlídky vily Tugendhat pro rodiče s dětmi, různé workshopy, dále v Arnoldově vile probíhá písařský workshop Píšu jako Mendel, ve vile Lefber aktivity Domu přírody Bílých Karpat nebo dílna strážnického modrotisku. Potom až do 21. hodiny zahrady oží koncertováním a koncertním programem festivalu Maraton hudby Brno, který právě dnešním dnem také končí. No a až do půlnoci, tak to bude vyvrcholení dne, kdy bude světelná instalace a videomapping přímo v zahradách. Ve vile Lefber proběhne v 9 hodin také projekce koncertu. No a nezapomeňte, zahrady se uzavírají o půlnoci, takže jste tam určitě běžte užít a máte z čeho vybírat.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
0: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: chvíli před 12. hodinou pro vás mám ještě jeden tipka, můžete vyrazit. Je to kousíček za Brno, město Hodonín a Dům kultury vás zvou na svatovavřinecké slavnosti, které se konají až do zítřejšího dne na Masarykově náměstí. Tradiční multižánrový festival nabízí dny plné hudby, folkloru, gastronomie, vinařských specialit i programu pro celou rodinu. Nechybí folklorní vystoupení, historický průvod, řemeslný jarmark, taky atrakce pro děti, cirkus, pouliční divadlo i oblíbená gastrozóna s regionálními specialitami. Takže pokud máte chuť na něco opravdu takového regionálního, tak si vydejte do Hodonína na svatovavřinecké slavnosti.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Kočkaři, 12. hodina se nám přiblížila, to znamená, že se blížíme do naší závěrečné rovinky dnešního nedělního refreshe s datem 9. srpna, kdy svůj svátek slaví Romanové. Janča s vámi a teď už taky hodina plná infa z Brna. Podíváme se, jaké unikátní kuličky bude vydávat brněnský Orloj, tak si na to počkejte. Free Radio. Hudební noviny.

0: Free Radio s vámi, přátelé. No a od srpna nám pravidelně na brněnský Špilas jezdí autobus. Dopravní podnik města Brna vypravil linku 80, která propojí zastávku Česká s Hradem. Nové spojení má usnadnit cestu návštěvníkům i lidem se sníženou pohyblivostí, nebo třeba taky těm, kterým se prostě nechce. Linka povede po trase Česká, Komenského náměstí, Obilní trh, Úvoz a Hrad Špilberk. Autobus jezdí v pravidelných intervalech každý den, takže pokud byste chtěli vyrazit na Špilas a nechtěli byste, aby vám to trvalo dlouho, nebo jste se nechtěli upotit, tak můžete využít novou linku 80.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Znamená nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Lovci skleněných kuliček, zpozorněte, brněnský Orloj na náměstí Svobody se chystá vydat absolutní raritu. K výročí 245 let od chvíle, kdy se v Brně poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení, vyrazí z Orloje edice 3 unikátních ručně vyrobených kuliček s názvy Den, oheň a noc. A pozor, každá vypadne v jiný den, ovšem vždycky přesně v 11 hodin dopoledne. Jedna kulička modrobílá, ta už teda vypadla v pátek 7. srpna, byla to kulička Den, která odstartovala velkou výstavu Světla Brna v proměnách času na Nové radnici. Ovšem druhá kulička s motivem plamenu s názvem Oheň propadne Orlojem v pátek 18. září, přesně na výročí odhalení samotného Orloje. No a finální černá kulička se třpytkami nazvaná Noc vypadne v pondělí 28. září, kdy celá výstava vrcholí. Pokud tedy chcete mít doma unikátní památku na historii brněnských lamp a lojových knotů, tak si stačí pohlídat správný den a mít u Orloje trošku toho štěstíčka.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Prý rádio 107 FM, první brněnský.

0: A teď už se, přátelé, pojďme podívat na jednu takovou raritu. Sněžné dělo v akci a venku skoro čtyřicítky. V brněnském Bástru byste v těchto dnech narazili na celkem nevídanou věc. Na staveništi tam uprostřed tropických veder doslova sněží. Nejde ale o žádnou rozmaru počasí, dělníci tam totiž demolují staré a dlouho chátrající obchodní centrum. Aby prach z bouračky neobtěžoval okolní sídliště a blízkou základní školu, tak firma nasadila po dohodě s radnicí samozřejmě speciální sněžné dělo. To z vrchní části stavby chrlí vodní mlhu a vločky, které prach okamžitě sráží k zemi. Místní si tak nápady dělníků chválí a na neobvyklou podívanou se dokonce chodí s obdivným úsměvem dívat. Staré centrum z minulého století, které roky chátralo a lákalo bezdomovce, tak mizí z mapy Bystrce velmi čistou cestou. Pokud tedy jste třeba projížděli Bystrcí a viděli jste poletovat vločky, nebo to ještě plánujete v nejbližších dnech, opravdu nemáte úpal, ani se neděje nic nevídaného, to jenom prostě v Brně bojujeme proti prachu tou nejstylovější metodou.
1: Free Radio, Free brněnský rádio.
2: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
3: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxus.

0: skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

Přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci. Za malou chvíli už také 107 Frýčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ciao tutti. Hello everybody. Tohle je Free Radio. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a zároveň vás také vítám na startu hitparády 107. Fríčka. Čeká nás 1015. kolo. Příjemný poslech a poklidné odpoledne všem, kdo právě teď ladí 107 FM. Důležitá věc, v každém kole hitparády je výsledek hlasování. No a výsledek jako takový, jako výsledek celé hitparády, na ten si ještě musíme počkat, na ten máme ještě čas, ale podle hlasů můžeme malinko odhadnout, jestli se máme vůbec na co těšit, nebo ne. Teď už teda rovnou k věci, hlasování jako zázrakem rapidně stouplo a celkový počet hlasů, který jste odklikali na freeradio.cz/top107 je 4829. Což teda je moc krásný výsledek. 4829 hlasů v jednom kole je naprostá paráda a oproti minulému hlasování skoro o 1200 hlasů víc. Všem hlasujícím posluchačům moc krát děkuji za super spolupráci a teď už přesun k dalšímu bodu a to jsou výsledky z minulé hitparády. Před týdnem se pro nejlepší tři pozice hlasovalo takto. Na trojce Ghost Town Rehab, byl to postup ze 17. pozice. Druhé místo minulý týden Joyride a Oliver Tree, byl to propad z jedničky. No a naopak Rain a Fisher postup z druhého místa přímo na první pozici, teda jednička z minulého týdne Fisher a skladba Rain. Tohle byly nejlepší tři pecky z celé 107, ale jsou to týden staré výsledky. Pokud jste měli jiný názor na nejlepší tři hity v hitparádě, tak jste se mohli zapojit jako ostatní do hlasování a změnit tak aktuální pořadí a vybrat nejlepší skladby podle sebe, ne podle někoho jiného, ale zkrátka podle toho, jak to cítíte vy sami. Hlasování dopadlo tento týden fantasticky, řeknu to ještě jednou a musím taky ještě jednou poděkovat i za svoje kolegy, za úžasnou podporu od našich posluchačů. Jste skvělí a moc krát vám za to děkujeme. Hitparáda pokračuje. Teď už další bod programu a tím budou těsně před první novinkou ještě odpadlíci. Tento týden se s hitparádou loučí tyto skladby. Celkově po 21 kolech, po 21 hitparádách odchází spolupráce Neptunika

0: na závěr odpadlíků ještě čtvrtá skladba, je to skladba Isle of Life a po 11 týdnech odchází Baker Matt a taky Rainy. A je to! Jakmile se nám uvolní místo po tom, co hitparádu opustili čtyři nejslabší skladby, můžeme přivítat první novinku hitparády. Rovnou na start si dáme lahoutku ze švédské produkce. Za novinkou Happiness is so sad stojí totiž přímo Swedish House Mafia. Pomoc při produkci si připsali taky Fred Again a taky duo Parisi. Hlavní vokály k této skladbě naspívala Lykke Li, určitě to znáte, Lykke Li, I Follow Rivers a tak dále. Celým jménem, a teď hlavně správně, se jmenuje Lykke Timotej Svensson Zachrisson. Ano, tohle je velmi úspěšná švédská zpěvačka, také skladatelka, modelka a herečka v jedné osobě. Celá tato skladba je velkým projektem několika umělců a zároveň v sobě nese určité něco jako, jak to říct, něco jako poselství nebo takovou jakoby určitou zprávu. Podle článků z internetu je to až téměř atmosférická filmová produkce, která zdůrazňuje kontrast mezi smutkem a radostí z tance. Ale když to slyšíte, tak takovou to jako blábolovětu dneska poskládá kdejaká AI. Nás prostě zajímá, jestli je to pecka nebo ne. Děkuji všem, mám samozřejmě velkou radost za to, že posloucháte dneska hitparádu a že vás můžu opět přivítat u dalšího dílu naší oblíbené relace. Od mikrofonu zdraví Lukin a právě teď rozjíždíme 1015. kolo hitparády 107. Fríčka. Novinka číslo 1, prozatím 107. místo, Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Lykke Li.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

0: první novinku hitparády už známe, teď už je připravená druhá novinka hitparády a jedná se o skladbu s krásným osvěžujícím názvem. Písnička se jmenuje Limoncello. Limoncello, což teda pokud se nepletu, je výborný citronový likér. Já osobně ho znám třeba z Itálie, ale určitě se dělá i v jiných zemích. Já jsem ještě zapomněl v úvodu oznámit, že mám stále problém s hlasivkama, tak omluvte prosím vás veškeré nedostatky kolem mých hlasivek. Doufám, že to nespůsobí nedostatky v hitparádě, ale což by jako logicky nemělo, tak za hlasivky se omlouvám. A teď zpátky k druhé novince. Jak jsem říkal, název Limoncello, já znám ten likér z Itálie, určitě se vyrábí i v jiných zemích, ale pojďme zpátky k té novince. Tuhle novinku ku podivu nepřináší italský zpěvák ani italský producent, ale Francouz, navíc s portugalskými kořeny. Maminka i otec jsou Portugalci, ale jejich syn, teď pozor, vlastním jménem Luis Filipe Fraga Oliveira, se narodil 27. května 1983 a to v Bordeaux ve Francii. Proto, i když si půlka zeměkoule myslí, že to je Portugalec, tak je to Francouz. Zkrátka pochází z Bordeaux ve Francii. Celosvětově známější pod svým uměleckým jménem jako Lucenzo se proslavil jako zpěvák reggaetonu, skladatel, rapper a taky hudební producent. A já myslím, že tohle bohatě stačí. 106. startovní pozice, novinka číslo 2, Limoncello a Lucenzo.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107.

0: ladíte Free Radio na 107 FM nebo taky přes internet nebo i v aplikaci, no a před námi už třetí nováček. Jako třetí novinku si poslechneme skladbu Higher. Higher je taková jako letní pecka, dá se říct energický letní houseový single, který vyprodukoval novozelandský producent a také DJ vystupující jako Lance Savali. Lance Savali. A aby na to nebyl sám, tak si pozval velmi známou a úspěšnou zpěvačku, která je celosvětově známá jako Rita Ora. No a když máte v tom úvodu té skladby někoho takového, tak ono to trošku jako pomůže k té slávě. Ale i samotný Lance má obrovské zkušenosti a jelikož je to bývalý tanečník Rihany, tak má v tom hudebním světě určitě dlouhé prsty. Jinak, dál už asi nemá smysl ztrácet čas, zbytek si, kdo budete chtít, dohledáte na internetu. Teď je tady ale 105. místo hitparády a třetí novinka Lance Savali, Rita Ora a skladba Higher.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.
2: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a, in a, in a, in a.

0: Free Radio 107 FM, 1015 Ekolo Hit Parády, 107 Fríčka, Lukin o mikrofonu a před námi poslední novinka. Společně s dnešní poslední novinkou se nám připomíná Daniel O'Donnell, určitě víte, lépe známý jako D.O.D., což je britský DJ a také hudební producent, o kterém už jsme tady na Free Radio několikrát mluvili. Jeho novinka se jmenuje Careful, tedy jako opatrně nebo opatrnost. Tuhle už tak dost chytlavou melodii doplnila svým hlasem, teď už pro posluchače Free Radia, docela známá zpěvačka Izzy Bizu. Ano, Izzy Bizu ve spolupráci s Rehabem si určitě vzpomenete na její hlas ve skladbě I Had a Dream. To je taky ona, to je taky Izzy Bizu. Teď už ale poslední novinka hitparády. Jdeme na věc. 104. místo D.O.D. společně s Izzy Bizu a poslední novinka Careful.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.
2: 107. Fríčka.

15. kolo vychází na tento týden. Zdraví vás Free Radio 107 FM a taky Lukin od mikrofonu. V rámci aktuálního kola hitparády už máme za sebou všechny novinky. Jednička, dvojka, trojka i čtvrka byla představena a také odehrána. My si dáme krátkou rekapitulaci, tedy opáčko těchto novinek, a potom už odhalíme 50. pozici z naší hitparády. 50 nejlepších hitů je připravených, no a podle toho, jak jste hlasovali, tak si je taky poslechneme. Teď ale horké novinky. 107. místo Swedish House Mafia, Likely a novinka Happiness is so sad. Druhá novinka hit parády pro tento týden, 106. místo Lucenzo a jeho Limoncello. Společně se třetí novinkou se tento týden v hitparádě ukázali Lance Savali a taky Rita Ora, 105. pozice a novinka Higher.

Tohoto kola hitparády 107 Frýčka. Kdo budete chtít, tak pro ně můžete posílat svoje hlasy. Ovšem po rekapitulaci novinek skáčeme na slíbenou 50. 50. místo právě teď. A je to další taneční záležitost. Baskar a Mojo, diskotéka.

0: Běh si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hrad. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
4: Absolutní padesátka.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Odbržděná 49.

0: Dobrý rádio 107 FM, tento týden 1015. kolo hitparády 107 Frička a 46 pod vlajkou Spojených států. Je to krásný přesun ze spodní části hitparády, mrkneme se na tu detaily, na ty detaily. Cheat Codes, Altego a také Hana Boleyn, Miss Me, minulé kolo 73. místo, tento týden paráda, je to postup na 46. místo. Kaskáda, Utopia, minulé kolo právě zmiňovaná 46. Tento týden je to o schůdeček dolů, tedy na pozici číslo 47. Daleko větší propad zaznamenali Scooter a W&W, jejich spolupráce Rave from Outer Space, minule 38, tento týden je to 48. místo a Rehab Izzy Bizu I Had a Dream, minulé kolo 48. místo, tento týden je to 49. 50. nám odstartovali Baskar a Mojo Diskotéka, což teda musím taky ještě připomenout, že je to krásný postup z 63. Takže i skladba Diskotéka, tento týden krásný postup směrem nahoru a to díky vašim hlasům, takže takhle vypadala ta první pětka, teď už další pozice, je to 45. místo a tento týden to bude pod vlajkou Německa. 45. pozice, There is a Star, Aquagen.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
4: Staň se členem naší rádiové party.
3: Stáhni si naši novou

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Grandiózní 45.

taky Lukin, který vás zdraví od mikrofonu. Máme za sebou 41. místo, což byli kluci ze Švédska, konkrétně Kaz a Series s petardou On The Floor. No, pánové, sice klesli z 24, ale pořád se drží v hitparádě 107. Frýčka, řekl bych celkem statečně. My si dáme rekapitulaci, ať víte, kde se kdo umístil, a za malou chvilku už 40. pozice hitparády. Teď hezky od spodu, místo 50.

Free Radio 107 FM a hit paráda 107 Frička. Každý pátek po 16. hodině

0: Staví hoře ve 20 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radia. 107.
1: Fríčka.
0: Monstrózní 39.

107. Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107. Šťavnatá 37.

0: Fajn Rádio 107 FM, k tomu dneska 1015. kolo hit parády 107. Frýčka, ve které se nám propadly aj skútři. Což je velmi neobvyklá a nevídaná záležitost. Skútr No Rewind, minulé kolo 15. pozice, tento týden je to 36. místo. Hedegaard Arash, Say My Name, taky směrem dolů. Minulé kolo místo 22. pro tento týden je to 37. David Guetta, Alok a Stick Figure, celosvětově úspěšná skladba Run Run River, vid parádě Free Radia klesá. Minulé kolo Run Run River na 20. místě, v tomto kole je to o 18 pozic dolů, tedy 38. A jediný, kdo postoupil, je Kygo a Dan Timinsky, Heaven On Your Mind. Je to sice o jedno místo, minulé kolo Heaven On Your Mind na 40. místě, v tomto kole je to 39. Jak jsem říkal, sice o jedno místečko, ale je to směrem nahoru, což pro některé by bylo daleko vzácnější. Takovej David Guetta, který se propadl o 18 dolů, by byl moc rád za jednu pozici nahoru. Krátké informace k tomu, co se v parádě odehrálo mezi 39. až 36. místem, máme za sebou, no a teď už je nejvyšší čas odkrýt další příčku. Další pozice je místo 35. a pod vlajkou Francie přichází Kungs a taky Boys Noise. 30. místo pro tento týden, Getaway.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Festovní 33.

107 nejoblíbenějších hitů najdete také každý týden na známé adrese freeradio.cz/top107 a tam rozhodujete a tam hlasujete a tam vybíráte tu nejlepší muziku a ty největší petardy z hitparády.

odkašlat, ale teď už je připravená taky další rekapitulace, takže nebudeme se tomu tolik věnovat a jdeme rovnou k dalšímu opáčku. 40. místo v tomto kole I Lose Control a Dua Lipa. Now you take me high. 39. pozice Kygo Dantiminsky, Heaven on Your Mind. On your mind. 38. místo klesající skladba Run Run River, tedy David Guetta, Alok a Stick Figure. Stejně tak dolů klesají i pánové z Dánska, Hedegaard a Arash. 37. místo Say My Name. Hedegaard je z Dánska, Arash samozřejmě ne. Zaté šesté místo hitparády Free Radia pro tento týden Scooter a petarda No Revine.

0: příčky na místo 31. klesá také Don Diablo a skladba Enjoy the Silence. Další rekapitulace v rámci 1015. kola hitparády 107. Frýčka je kompletní. Hitparádu známe až po 1.30, která teďka hraje pode mnou. A tím pádem se můžeme všichni přesunout na místo 30. 30. pozice tento týden Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Pretty Woman.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls.

0: kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra.
2: Popokate, Peto.
1: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
2: Trénuj s námi a mluv plynule.
1: Každý všední den po 13. hodině.
2: Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nevyplazuj, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hit paráda Free Radio.
5: 107 Fríčka.
4: 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107. Strhující 27.

0: to, že špička hitparády bude tento týden velmi zajímavá. Máme tady několik slavných hitů, které se postupně propadají hitparádou dolů. Například Anima Lisa Bad Angel, hitůvka, která před okamžikem dohrála. Minulé kolo 8. pozice. Pro tento týden je to až 26. místo, takže to je jakoby velký propad z osmičky na 26. Z 25. pozice směrem dolů na 27. místo klesají taky Kygo, Khalid a Griffin se skladbou Save My Love. Z 19. až na 28. propadla i Armin van Buuren a Glockenbach. Je to skladba Sun Shines On Me, je mi to líto, takhle jste hlasovali, takže Armin klesá dolů. A podobně i Klaas, Analog Heart, minulé kolo 13. místo, pro tento týden ale místo 29. Jsou to zajímavé přesuny, mě by zajímalo teda, kdo bude nahoře, protože to jsou všechno stálice, velmi oblíbené hity, ať už jakoby Armin, Glockenbach nebo Klaas, Analog Heart. Jsem zvědav, jak bude třeba ta první 20 nebo ta první 15 tento týden vypadat. Nechme se překvapit. Před námi v tento okamžik 25. místo hitparády. No a jsme zase u toho, už to tady teďka vidím. Je to čtverka z minulého kola. Sice ne bronz, sice bramborová medaile, ale i tak radši bramboračku než 25. Takhle jste hlasovali. Čtvrté místo minulý týden Offenbach Miles Away. Pro tento týden Offenbach Miles Away místo 25.
1: Prý rádio. Prý rádio. Hit paráda Prý rádia. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Vysmátá 25.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Energická 21.

Ještě jednou krásné odpoledne všem na 107 i do aplikace i na internet. Ze studia Free Radia vás zdraví Lukáš Bartl a v rámci 1015. kola naší milované hitparády 107 Fríčka je tu další rekapitulace. 30. místo Aztek Pitbull Gabry Ponte Pretty Woman. 29. místo Analog Heart Class. 28. v tomto kole Armin van Buuren a Glockenbach Sunshine on Me.

0: týden zaznamenal Mike Candice Where Am I. 23. místo Aben Hurts. Velké překvapení dneska na 22. pozici, kam se z pětky propadl Timmy Trumpet a Oaks Not a Place. Timmy Trumpet a Oaks Not a Place, pokud se nepletu, tak v týdnu to hráváme pro kluky, tak zdravím Dominika, Daniela, kluci ahoj. Kdyby náhodou poslouchali hitparádu, tak ať mají kluci radost. Takže Daniel a Dominik jsou bráchové a ve freeboxech většinou objednávají tuhle petardu. V hitparádě ale klesá z pětky na 22. 21. tento týden Bibi Rexa a Faithless New Religion. Tohle je poslední skladba celé rekapitulace. A my pomaličku otevíráme top 20 nejlepších 20 hitů hitparády. 20. místo před námi, já jenom doplním, že to byla desítka minulé kolo, jedná se o pecku ze Spojených států amerických, odkud pochází i samotná Kesha. Je to tak. 20. pozice pro tento týden, Kesha, Origami.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená 20.

0: Sedmička Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.
2: 1, 2, 3.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Vymazlená 16.

0: Je to tak, přátelé, hitparáda pokračuje. Lukin u mikrofonu, držte si kloboučky, pojedeme z kopce, protože právě teď se na 19. pozici objevila jednička z minulého týdne. Znamená to jedno jediné. Nebude obhajoba první pozice. Pokud jste poslouchali minulé kolo, dobře víte, že první místo z minulého týdne byl Fisher a jeho skladba Rain. Ta se bohužel v aktuálním kole umístila až na 19. pozici. Ne, že by se Fisher propadl jako z jedničky na dvojku, na trojku nebo na pětku, ale je to z jedničky až na 19. To znamená, velkým otazníkem je, kdo bude dneska v top 10 a kdo bude dneska v té první pětce. Máme se rozhodně na co těšit. Protože i šestka z minulého kola právě teď dozněla na místě 16. Byli jste tedy v tomto hlasování pro tento týden velmi přísní. Dokonce dvě skladby, nebo dokonce už tři skladby z té horní desítky se tady potácely, třeba Timmy Trumpet a Oaks na to place, to je propad z pětky na 22. Fisher Rain propad z jedničky na 19. Kashmir, Jason Ross, Ultra Love propad ze šestky na 16. Takže je jasné, že tyto skladby z toho vrchu někdo musel vytlačit. A nás zajímá, kdo to byl. Postupně se k tomu dostaneme, teď ještě v rychlosti, jak to vypadalo tedy mezi 19. a 16. místem. 19. Fisher, 18. James Hype Waterfalls, 17. místo Mikolas Josef Ferrari, neskutečný postup, minulé kolo 45. místo, tento týden Ferrari na 17. pozici a Kashmir Ultra Love, jak už jsem několikrát zmínil, minulé kolo 6. pozice, tento týden je to 16. Rovnou skočíme na místo 15. Tento týden je 15. pozice pod vlajkou Itálie a je to známá petarda Komu si Gira, komu si Bala. 15. místo Gabry Ponte a Maurizio Bucalo.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Férová jedenáctka.

Free Radio 107 FM, tento týden 1015. kolo hitparády 107 Fríčka a 1015. kolo jste brutálním způsobem zasypali svými hlasy. Celkový počet hlasů, který se načetl na adrese freeradio.cz/top107 byl tento týden 4829. Prostě nádhera. Teď ale zpátky k další rekapitulaci. 20 v tomto kole Keša Origami. 19. místo vítěz z minulého týdne Fisher Rain. Místo 18. James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey Waterfalls.

0: Town, což je bronzová medaile z minulého týdne. Trojka, minulé kolo, desítka pro tento týden, Rehab a pecka Ghost Town.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: 107. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Parádní sedmička.

jsou 4829 a v té první desítce tam nezůstal kámen na kameni. Jakože vůbec, jakože ani jeden. Před námi rubrika Skokan týdne a propadák týdne, který se poprvé, co já si tak jako pamatuju v historii, dostává do top desítky. Možná už to někdy bylo v top desítce, ale je to jakoby velmi, velmi zvláštní situace a stává se v hitparádě velmi zřídka. Zkrátka, Skokan týdne doskočil až na místo 9. Další důležitá informace pro tento týden je, že žádná z novinek z minulého týdne neměla úspěch. Některé teda poskočily ze své původní pozice o 10 až o 15 pozic, ale nikdo neměl šanci dostat se do horní padesátky. Tady jasně vidíte, že ne v každém kole jsou ty novinky úspěšné. Vy sami rozhodujete o tom, která novinka úspěšná je a která není. Tento týden měli tak málo hlasů, že jsme v horní padesátce neslyšeli ani jednu novinku z minulého týdne. Takže jasný důkaz toho, že vybíráte skladby sami a pokud se novinky nelíbí, tak se zkrátka nelíbí a půjdou z kola ven. Teď další informace, že až v tuhle chvilku máme před sebou Skokana a propadák týdne. Jdeme rovnou k věci. Skokan tohoto týdne, Sigma, Dutch & Graft a Profesor Green Need You Now. Absolutně jsem to nečekal. Skladba Need You Now, minulé kolo 95. pozice, tento týden 9. Jak se, já mám špatný hlasivky, já teďka nemůžu, ale jak jste to jako udělali, jak, prosím vás, kdo tam hlasoval, vypadá to jako kdyby se připojila úplně jiná země, jiný města. Prostě neuvěřitelný postup tento týden Sigma, Dutch & Graft a Profesor Green. Já jsem si myslel, že skladba Need You Now je dávno mrtvá, že už se o tom jako v hitparádě ani bavit nebudeme, ale 95. místo minulé kolo, 9. pozice pro tento týden, tím pádem jasný Skokan týdne. Propadák, tam už to bylo klidnější, Aben a Hertz, skladba Paradise, minulé kolo 43, tento týden skladba Paradise bohužel 84. místo. Tím pádem Aben a James neměli tolik úspěch jako v minulém kole, no a skladba Paradise bohužel odnáší titul propadák týdne. Takže Aben a James, 84. místo, skladba Paradise, propadák týdne, Sigma, Dutch & Graft, Profesor Green, Need You Now, 9. místo, Skokan tohoto týdne. A teď ukázky těch nejlepších. Máme před sebou takzvaný stroj času. Mrkneme se, pro které hity se nejvíc hlasovalo tento týden. No a upozornění, že jako jsou to hity, které tam minulé kolo skoro vůbec nebyly. Pojďme na nejlepší bomby tohoto týdne. Kdo

0: profilu z London boj o zlatou medaili. Neuvěřitelné. Je tam taky ale někdo, kdo má zájem o zlatou medaili, a to je Oliver Tree. Oliver minulé kolo poražen Fisherem, ale Fisher tento týden místo 19. Takže Oliver má opět zálusk na zlatou medaili a první místo. Ovšem je tam taky nová a velmi silná konkurence, a to je Christian Marky. Další zázrak tohoto týdne, já to vůbec nechápu. Christian Marky solo, já Summer is Magic. Minulé kolo 39. místo, v tomto kole někde mezi top 5. A je tam taky další konkurence pro tyhle ukázky. A to je čtvrtá ukázka, a ta je poslední. Já bych to nečekal, ale musím to pustit. Je to Mikolas. Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Cože? 32. místo minulý týden, tento týden mezi top 5. Jak jsem říkal, to hlasování v tomto kole je prostě zázrak, je to úplně jiné, diametrálně rozdílné hlasování než minulé kolo nebo předminulé kolo, prostě je vidět, že to má novou energii a je vidět, že hlasování vás baví. Konec ukázek, zpátky do současnosti, vypínáme stroj času, vracíme se zpátky mezi 6. a 5. místo. 6. James Hype, Serotonin, a 5. místo právě teď. Přichází Bibi Rexa a David Guetta. 5. místo hitparády pro tento týden, Sad Girls.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Když uvidíte

0: Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásnou neděli, zveme vás dnes do divadla. Komedii Bosé nohy v parku nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo.

0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Frýdka, 107 Frýdka, 107 Frýdka, 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to tak, dámy a pánové, vážení přátelé, milí frýčkaři, milé frýčkařky. Každý pátek vás po 16. hodině čeká premiéra hitparády 107 Frýdka. A pro ty z vás, co nestíháte v pátek kvůli programu, kvůli práci nebo kvůli čemukoliv jinému, tak v neděli vysíláme po 13. hodině rekapitulaci pořadu. Teď ale do finále hitparády, ano, 1015. kolo je téměř u konce. Já si vůbec netroufám tipnout, jak by mohla znít ta dnešní fanfára, ale budu se samozřejmě snažit. A teď si dáme poslední opáčku a připomeneme si, jak zajímavá byla ta poslední desítka a jakým brutálním způsobem jste v rámci 1000

zázrak aktuálního kola je skokan týdne. Osmička Fisher, What a Life. Sedmé místo, další zázrak tohoto kola, 53 z minulého týdne. Hugo Altronate a Email Angel, Move into the Sun. Já mám samozřejmě jako radost, husí kůži, protože je to pro mě osobně i pro naše kolegy z Free Radia hodně oblíbená skladba, ale kdo jste v hitparádě zahlasovali tak, že se přesouvá Hugo z 53 na sedmičku, to je záhada. Mockrát děkuji všem, co jste hlasovali pro tyto kousky, ať už Sigma

asi poprvé v top desítce. Mám radost. Šesté místo, James Hype, Serotonin. Další pozice je vlastně páté místo. Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, minulé kolo 42. Ze 42 tento týden na páté místo. Neuvěřitelná situace, podobně taky na další pozici. Tam je Christian Marky a Soleá, Summer is

0: medaile pro Česko. Druhé místo Francie, Kungs a Theophilus London, Galaxy. A na závěr rekapitulace rovnou přesun na první místo. To znamená, před námi je vítězit parády pro tento týden. Na závěr hitparády krátké informace, je tady první místo jste odhlasovali nádherným způsobem, já ještě připomenu celkové hlasování, protože 4829 hlasů opravdu stojí za to. Pardon, já se omlouvám, ale teď jakoby ta finálová část, jako vždycky na závěr hitparády, první místo přivítáme fanfárou. Takže, ladies and gentlemen, dámy a pánové, první místo hitparády 107 flíčka pro tento týden, dvojka z minulého kola, asi jste to čekali, ale Oliver Tree a jeho skladba Joyride se vrací na první pozici, tím pádem je to opět král hitparády, Fisher, vítěz z minulého týdne, skončil až na 19. pozici a Oliver Tree se skladbou Joyride opět vévodí kompletně celé hitparádě 107 flíčka. Je tu tedy nový král a nový vítěz hitparády, zlatá medaile putuje do Spojených států amerických a my si teď vychutnáme nejlepší skladbu z celé 107. Tady je vítěz 1015. kola. První místo Joyride a Oliver Tree.
1: Nejžhavější jednička.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Vítěz tisícího 15. kola hitparády 107. Fríčka, skladba Joyride a frajer jménem Oliver Tree. Jednička hitparády, tedy jasná věc, no a my se vrátíme zpátky na začátek, kde jsme poslouchali horké novinky. První z nich, 107. pozice pod vlajkou Švédska, Happiness is so sad. Je to spolupráce Swedish House Mafia a Likely. Takže novinka číslo 1, Swedish House Mafia a Likely, Happiness is so sad.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

0: Hned jako druhou novinku jsme zabrousili do francouzské produkce, je to teda portugalsko-francouzský a francouzsko-portugalský umělec, ale po celém světě je známý jako Lucenzo. Lucenzo přináší osvěžující nápoj a je to vlastně citronový likér jménem Limoncello. Tak dáme Limoncello, je to dnešní druhá novinka. 106. místo Lucenzo a jeho Limoncello jako dnešní novinka číslo 2.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radia. 107. Free.

0: teď už na závěr hitparády rekapitulace třetího nováčka a třetí novinky. Pokud jste neslyšeli na startu hitparády, tak je to novinka s názvem Higher. A tento kousek přináší novozélandský Lance Savali a asi jim taky úžasná zpěvačka Rita Ora. Prozatím na 105. pozici tedy startují Lance Savali a Rita Ora. Třetí novinka pro tento týden Higher.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.
2: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a, in a, in a, in a.

0: už jsme v samotném závěru hitparády 107. Frýčka, než se rozloučíme, tak ještě čtvrtá novinka hitparády. Je to krásná spolupráce, ano. Je to skladba s názvem Careful a tuto skladbu dnes na 104. pozici představili společně Daniel O'Donnell, známý jako D.O.D. a zpěvačka Izzy Bizu, známá jako Izzy Bizu. Čtvrtá novinka a 104. místo pro tento týden D.O.D., Izzy Bizu a skladba Careful. Poslední novinka, pro kterou můžete zahlasovat a poslední skladba, která nám uzavírá 1015. kolo hitparády 107. Frýčka. Ještě jednou děkuji všem za to, že jste poslouchali. Ještě jednou děkuji všem za hlasování. Celkový počet tento týden 4829 hlasů. No a sami jste slyšeli, jak to hitparádou krásně zamíchalo. Máme to kompletně celý nově poskládaný. Já teďka během pár dnů nemoci jsem vůbec nečekal, jak to dopadne a dopadlo to úplně jinak, než bych čekal. Já se budu opět věnovat svým hlasivkám, aby byly v pořádku a aby jsme si mohli v týdnu opět vychutnávat freeboxy na Free Radio. Z aktuálního kola hitparády 107. Frýčka je to všechno. 1015. kolo je u konce. Do 1016. hlasujete jako vždy na freeradio.cz/top107. Od mikrofonu a ze studia Free Radio se teďka už loučí Lukáš Bartl. Mějte se nádherně, mějte se krásně, užívejte prásky, užívejte léto, žijte naplno a laďte Free Radio. Za týden doufám, že zase spolu tady na 107 FM s dalším kolem hitparády 107. Frýčka. Čau!
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka.

0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Právě teď začíná Retro Party Free Radio.
2: Retro Party Free Radio.
1: Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio.
2: Retro Party.
3: Super neděli a příjemný poslech Free Radio, tak to už vám přeje přímo ze studia Markéta Hoďková. Vítám vás na začátku Retro Party, která je plná staré dobré muziky a taky samozřejmě zajímavostí z hudebního světa a tak dále a tak dále. Hnedka ze startu dáme mou oblíbenou pecku Houčí od Black Machine, no a potom už je to i na vás. Stačí zavolat 790-107-107 a nebo napsat třeba do apky a nebo klidně na mail studio@freeradio.cz. Tak jdeme na to.
4: Free Radio 107 FM, první Brně s nejnovějšími hity.

Na Free Radio doznívají Alex Party, no a další muzika, tak to už bude na přání. Napsal mi tady Pavel s rodinou, že zdraví do studia a prosí o zahrání Boba Sinclaira k ním na chatičku do Medlánek, mají pohodičku a ladí, no tak ideálka, Pavle. Bude muzika Rock This Party za chvilinku.

0: Rekdy Spary speciálně pro Pavla Domedlánek a pro rodinku, tak ještě jednou zdravíme z Free Radio. No, další muzika, ta už je taky nachystaná, dáme si Saturday Night a Squeezer a potom už pomalinku chystám dnešního dinouše.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Retro Party. Retro Party Free Radio.

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: Dneska si dáme sonko od jedný z nejúspěšnějších italských popových skupin, která byla založena v roce 1968 a říkají si Ricky e Poveri neboli Bohatí a chudí. Určitě znáte songy Sara Perchettiamo, buď v Origošu, který tady hrajeme na Free Radio. Tenhle song spatřil světlo světa v roce 1981 a teďka hrajeme i vlastně předělávku od Caroliny Marquez a DJ Matrixe. Takže rozhodně u nás na Free Radio velice známá skupina, no a my si dneska dáme kousek, který vyšel vlastně rok po Sara Perchettiamo a je to pecka, která vás přenese alespoň symbolicky takhle na nějakou dovolenou letní, třeba do Itálie zrovna, a je to pecka Mamma Mia, tak pojďme na to.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Tak tohle je Mama Maria z roku 1983, náš dnešní hudební dinosaurus na Free Radio a my pokračujeme dál o něco novější muziku, dáme si třeba Alize anebo Eternal, tak užívejte poslech a krásnou neděli.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: 17.31, to je přesný čas, posloucháte Retro Party na Free Radio 107 FM a další muzika už je nachystaná, pojďme se na to společně podívat. Dáme třeba DNA se Susan Vega a jejich Tom's Diner. Chystá se pro vás i Kosmonova. A společně na 107 FM budeme taky hledat Vajnou Atlantidu. Ještě předtím ale taky jdeme zkontrolovat, jak to jezdí a jaké nás čeká počásko.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Začneme rovnou s informací ohledně D2, tady na 11. kilometru ve směru na Brno stojí na krajnici odstavené osobní auto, tak velmi opatrně. A komplikace hlásí i trasa mezi Brnem a Telnicí, tedy bourala dvě osobní auta, ale zdržení by tam mělo být naprosto minimální. A opatrní buďte i na příjezdu do Nedvědice od Ujčova, tady došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které dokonce skončilo v řece, tak na místě dejte pozor. Jinak co se týče dopravy v centru města Brna i v nejširším okolí, tak tady je to kromě výše zmíněných komplikací úplně v pohodě. To stejný D1, tak doufám, že to vydrží. Kdyby cokoliv od vás, dejte nám to prosím vědět. Děkuju.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 33, zítra nás čeká podobně teplý den. To bychom se možná mohli dostat ještě o 2 stupínky víc, až na 35 v denních maximech. Od úterka už by se nám mělo počasí začít malinko umoudřovat a očekávejte do konce týdne teploty do 30 stupňů Celsia.

0: Atlantis na Freeradio doznívají, no a my už se přesouváme na další muziku a dáme si Madhouse a Pecko Holiday. A bude to speciálně pro Jitku, která napsala, že si frčí na fríčku na cestách díky apce. Jedou teďka z Lipna zpátky na obytko, tak prosí o zpříjemnění cesty i pro celou rodinku. Tak jo, Jity, za chvilinku Madhouse a Holiday speciálně pro vás. Užívejte prázdniny.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog!
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

3 minuty, je tu 18. hodina, tohle byly Sweet Dreams, no a abyste nám tady nespali, tak to trošku oživíme. Do éteru za chvilinku Sweet Radio a posílám třeba Erotic. Dáme i Skutry. Nebo další 90. úleťárnu Would You. Zůstaňte s námi na 107 FM a užívejte parádní letní počasí.

Frisku 3, no a po nich už na scénu přichází taky Slim Shady. Napsal mi tady do apky posluchač Gambis. Ahoj, můžeš zahrát Eminema My Name Is? Bude to pro tebe do studia a všem, co poslouchají, díky Gambis. Gambis, tak bohužel pecku My Name Is tady nemám, ale vybrala jsem jeden ze známých starších hitů, tak doufám, že neurazí. Dáme si Without Me. Díky, že jsi se ozval a přeju krásný poslech a příjemnou neděli.

0: Tohle byly Touch & Go s peckou Would You, no a teďka už taky hrajeme pro Vaškovýho bráku, který napsala, že mu mám pustit nějakýho Michaela, aby se už konečně probral s dovětkem, že ho nějak ty včerejší hody zmohly, no tak doufám, že to nebyly třeba vavřinecký hody v komíně, o kterých tady teďka čtu článek, že tam byl nějaký opilý návštěvník komínských hodů, který ohrožoval okolí a strážníci ho spoutali, no tak doufám, že to nebylo teda Vaško tvůj brácha a každopádně doufám, že bude líp, ale teďka posílám pecku s názvem Bet.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: Dneska se společně na Free Radio podíváme zpátky do roku 2013, kdy vyšel single One Way or Another od skupiny One Direction a ještě sem tam je můžete slyšet na Free Radio. Jasně, určitě znáte všichni, ale dáme ukázečku pro jistotku. Skupina to původně nahrála jako takový charitativní single a docela se mu dařilo, protože dokonce v UK se dostal až na první místo hitparády. Ale jak se to má vlastně s tou původní skladbou? To budeme muset odcestovat dál než do roku 2013 a budeme se muset mrknout na rok 1978, kdy vlastně americká rocková skupina Blondie, jo, slyšíte dobře, Blondie, přišla tady s touhle písničkou. Písnička vlastně vznikla původně z docela nepříjemný zkušenosti zpěvačky Debbie Harry se Stalkerem. Takže na první poslech jako docela veselá melodie, ale když se zaposloucháte do textu, tak ten je teda dost takovej temnej One Way or Another, I gonna find you, no tak šílený. A mě to připomíná měla ještě třeba jednu písničku, která je jako braná jako taková romantiárna a je to Police, Every Breath You Take, I'll Be Watching You. A Sting se vlastně sám divil, že ji někdo vůbec považuje za romantiárnu, protože přeci jenom to hraje třeba různě na svatbách a tak dále. A přitom vlastně ji napsal, když se mu rozsypalo manželství a je to vlastně takový jako, no prostě to smrdí stalkingem. Teďka si tedy dáme důkazní materiál rok 1978 a původní písnička od skupiny Blondie One Way or Another. Taková drobná ochutnávečka.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Takže takhle se to tady má s dnešní záhadou One Direction, předělávka původně od Blondie. No a když jsme u toho, jak ty písničky, některé jsou vlastně veselý, ale jiný mají vlastně úplně jiný význam, tak jsem si vzpomněla třeba ještě na písničku Help od Beatles, která je taky vlastně hodně veselá a přitom oni tam v podstatě prosí o pomoc, že vůbec neví, jak se mají takhle v mladém věku vyrovnat s tak obrovskou slávou. No takže tak jsme trošičku odbočili a teďka už zase zpátky k naší starý dobrý 90s muzice. Užívejte!
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: Za minutku půl sedmá, tak pojďme na další ukázky muziky, který se k vám za chvilinku pohrnou. Dáme třeba Free od Ultranate. Tak doufám, že jste taky free, že si ideálně užíváte zasloužený volníčko, víkend nebo prostě dovču. No a jestli jste v práci, tak nebojte, aspoň vám budeme hezky hrát třeba Lornu. A 24/7 taky rozhodně stojí za poslech. Abyste se i rádi poslechli, jak to jezdí a jak to vypadá s počáskem, tak pojďme na to.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: V tuto chvíli nemám hlášený žádný dopravní komplikace na celý Brno ani okolí, takže doufám, že to vydrží a jenom tady odbočím a dáme si ještě takovou informativní vsuvku, a to sice, že na Kněžínské ulici vlastně se strašilo, že bude úsekový měření a to bude spuštěný někdy během léta. No tak jsem se teďka dočetla, že je to nakonec odloženo až na podzim roku 26, takže do konce srpna je to tak nějak ještě nespuštěný, takže safe, ale stejně jezděte bezpečně. A kdybyste sami narazili na něco na cestách, co by podle vás bylo užitečný, tak klidně cinkněte nebo nahrajte zprávu do apky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku 1.30, v noci očekávejte teploty okolo 16 stupňů Celsia. Zítra se ještě připravte na velmi teplý den, kdy se dostaneme až na 35, ale od úterý už se nám to začne pomalinku umoudřovat a budeme se pohybovat mezi 29 a 26 stupni až do konce týdne.

0: Fotografii rádiu nám zpříjemnili 24/7, no a pode mnou zní další skvělá muzika The Magic Key, je to zpátečka z roku 2003 a napsal mi Michal Baker z Líšně. Ahoj Marketko, hoď mi tam nějakou tvou oblíbenou zpátečku pro tebe, pro všechny posluchačky a posluchače, děkuju. Takže to je ona, za chvilinku si ji dáme celou, teďka malá pauzička.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003.

Garciano a teďka už taky muzika pro Verču, která napsala, že chce něco od Labuš pro lepší den všem, kteří pracují. Poslouchá na recepci, aby zahnala nudu, ale prej tam ještě hoďku posedí. No tak vidíš, tak to máme stejný, Veru. Tak posílám Sweet Dreams, co ty na to? Neusni tam.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: To byl Prince s peckou Cream, no a co bude dalšího, tak to už nám prozradí náš posluchač Michal. Michale, ahoj, slyšíme se.
2: Ahoj, zdravím všechny fríčkaře.
1: Prosím, když nás posloucháš, Michale, ještě se zeptám takhle, než na to vlítneme.
2: Co poslouchám?
1: Kde nás posloucháš, jestli jsi doma?
2: Jo, kde nás poslouchám? No, v Bohdalicích.
1: Bohdalice, to je někde jihomoravský kraj.
2: Bohdalice, no, u Výškova, to je kousek.
1: Takže přes apku frčíš?
2: No, jasný, jasný.
1: Super, super. A co děláš takhle v neděli večer skoro?
2: No hele, byli jsme na procházce v lese a teď už sedíme prostě za padákem a posloucháme rádio. Užíváme si nedělní odpoledne.
1: Ideálka. Takže, jako k tomu super, hodíme muziku super. Ještě?
2: Ještě jednou, to jsem tě špatně slyšel.
1: Jako k tomu ještě vybereme muziku?
2: Jo, S Club 7, Bring It All.
1: Bring it all back. Dobrý, super, mám to připravený. Michale, děkuju moc za volání.
2: Ještě můžu nějaký pozdrav ještě?
1: No, samozřejmě, povídej.
2: Tak, bylo by to pro všechny, co se k vám dovolalo, takže začnu Tomášem Wernerem. Mm-hmm. Miška, nevím, jak ona se jmenuje, Miška, ale říkáte jí Miška. Mm-hmm. Pro Michala Bajkerose.
1: Dobrá, dobrá.
2: Ten je taky takové známé a bylo by to hlavně pro moji dceru Adélku. A pro moji přítelkyni Adchyni, která se mnou sedí tady venku.
1: Super, tak všechny moc zdravíme, posíláme S Club 7 a měj se krásně, díky za zavolání.
2: Děkuju, zdravím všechny, mějte se.
1: Ahoj.

muzika letěla speciálně do Bohdalic pro Michala s dcerou Adélkou a taky pro tchýni s přítelkyní. A jaká další muzika se pro vás chystá? Poslední společný hodince Retropart, tak třeba Ace of Base. Šahneme ještě hloubš do šuplíčku a vytáhneme Boniem. A trošku si společně pocestujeme. A za chvíli na Free Radio mrkneme taky na takovou jednu zajímavou plavbu. Odkud kam a za jakých okolností, prozradíme si...

0: Beautiful Life, no a hezký život si umí udělat určitě i náš posluchač Culda, který vzal telefon do ruky, vytočil 790-107-107 a tak může vybírat další muziku na Free Radio Culda. Ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj, ahoj Markétko, zdravím všechny posluchače a přeju krásný podvečer.
0: Krásný podvečer i tobě, tak jaký ty máš za sebou víkend? Už se nám to pomalinku chýlí ke konci?
1: Ale teplý víkend a teďka jsou ještě zrovna u vody, takže si užívám.
0: No počkat. Jak to tam vypadá s tou kvalitou vody? Já jsem teďka byla v týdnu, no dobrý, jednak teda na přehradě a potom ještě u jednoho rybníku a tam už to teda vypadalo, že jsem pádlem přebírala špinát, jako no, takže...
1: Ale u nás, protože je to řeka, tak je to pohoda. A navíc jako je to i hlava, že jo? A my zrovna máme takový krásný místo, krásný splav, kde se dá nádherně vykoupat.
0: Takže tam, jak je to pohoda. V pohybu, tak je to dobrý, jo? Tak až nás skleme přehrada, tak víme, kam zamířit z Brna. Co to, jako vybíráš muziku?
1: Hele, dneska jsem vybral Rednexy, Katrina Joe. A bude to pro tebe do studia, ať to tam zvládneš.
0: Děkuji.
1: Pro všichni posluchače, samozřejmě pro celý váš tým. Potom nesmím zapomenout na Oťasa, na Myšelinku s Amálkou, no a hlavně pro moji Aničku.
0: Super, tak jo, děkujeme za zavolání, užij si dovču a posílám taky slibovaný Rednex. Měj se krásně, Culda, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: Tak tohle byl dnešní výběr Culdy, Rednex a Cotton Eye Joe, takže spálený krčky máme za sebou. A co je před námi, to už nám prozradí další posluchač, kterým je Michal z Medlova. Michale, ahoj.
1: Ahoj, zdravím do Finalia.
0: Jak je u vás v Medlově, prosím tě, tak jsi dneska někde u vody, nebo jak to máš hozený?
1: A dneska jsem byl doma.
0: Doma? A máš tam dobře aspoň uvnitř?
1: Jo, je dobře, na zahradě nebylo takový velký vedro.
0: A bacha, večer vzruše, budou padat hvězdy, ono to teda vrcholí, myslím, z 12. na 13. Ale už teďka to může být docela zajímavá podívaná, holduješ tomu?
1: Jasné.
0: Že?
1: Teď se podívám na oblohu, když mi to bude padat nebo tak.
0: Jako mělo by to být fakt mega dobrý, protože má být ještě, myslím, jako jednak nov a potom ještě snad částečný zatmění slunce, takže to snad uvidí i úplný slepoň tentokrát. Ale ještě předtím, než se setmí, tak se zabavíme jinak, a ne pozorováním oblohy. Prozraď, na co tady budeme trsat. Ano, výborně, správně. Co si dáme?
1: Vybrali jsme společně Mambo z Luny.
0: Je to tak, takže další letní pecka.
1: Pro všechny.
0: Super, takže to je krátký, stručný a naprosto jasný. Prostě pro všechny Mambo Leo. Tak díky moc, zdravíme
1: pro
0: do Medlova.
1: Užij
0: si muziku.
1: Pro všechny,
0: díky moc, měj se, čauky.
1: Taky ahoj.

my už se jdeme na Free Radio podívat taky na jednu vajáž vajáž, a to na muže ze Srbska, který usnul na nafukovacím kruhu a proud ho odnesl do ciziny, a to konkrétně do sousedního Srbska. Probudil se do Rumunska. Probudil se tedy až v rumunských vodách, kde se mu naštěstí podařilo přivolat pomoc. Večer teda to vypadalo tak, že se rozhodl, že se vykoupe v Dunaji, a prostě se to zvrtlo v neplánovaný výlet do zahraničí. Na nafukovacím kruhu totiž usnul, asi ho prostě uklimbaly ty vlny, a zatímco ho říční proud unášel kilometry daleko, tak se pak probudil až vlastně ve vodách sousedního Rumunska, kde začal volat o pomoc, protože mu vlastně ani nešlo nějakým způsobem vystoupit, a vypadalo to, že se možná i nachází v ohrožení života. Naštěstí rumunští pohraničníci na místo vyrazili v člunu a skutečně ho tam objevili, jak se nechá unášet proudem v kruhu, a dostali ho na palubu a následně ho připravili zpátky do bezpečí na břeh, zavolali mu za zdravotníky a nakonec ho vlastně převezli i do nemocnice na vyšetření. Naštěstí teda nebyl zraněný a ten vlastně Srb potom zachráncům popsal, jakým způsobem se tam dostal do té situace, že vlastně si lehl do toho kruhu a usnul, a během spánku silný proud Dunaje odnesl až tak daleko od místa, kde se právě nacházel. Tak bacha na to, možná příště se raději přivázat k nějaký bojce. A co je zajímavý, tak tentokrát v tom podle všeho ani nehrál roli alkohol. Takže i takové věci jsou neplánovaný vajáž vajáž, a my se teďka vydáme na plánovaný Boniem.

0: On je za námi, no a na Free Radio už další muzika objednává taky náš posluchač Tom. Tome, ahoj.
1: Ahoj, Marketko.
0: Tak co to bude dneska hezkého?
1: Prosím tě, dneska to bude Ricky Martin, Maria.
0: Super, skvělá taková latinská roztančená muzika, to se nám krásně hodí tedy do tohoto počáska. Jak si toho užíváš ty?
1: Byl jsem za kamarádem.
0: Za kámošem někde po venku, jo, jste lítali?
1: Jo, někde po venku.
0: A teďka už domácí pohoda hezky.
1: Ano.
0: S retro party, paráda. Komu posíláš muziku?
1: Tak dneska to posílám mému nejlepšímu kamarádovi, Pavlíkovi Vandasovi.
0: Tak pájovi, dobrá, tak jdeme na muziku, měj se krásně, Tome, díky za zavolání, čau.
1: Díky, Markétko, ahoj.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party.

0: Opa, přesně 19.31, posloucháte Free Radio Retro Party a teďka už na Free Radio taky wablju. Budeme pokračovat se speckou Star Flash. A dáme i Bahamena. Tak zdravíme taky všechny pejskaře, teďka už ale taky doprava a počásko.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A brněnskou dopravu hodnotím na jedničku s hvězdičkou, nemám tady hlášeny žádné komplikace ani zádrhele, snad jedině bacha na odstavené vozidlo, které se nachází mezi Modřicemi a Žiložicemi. Tam dejte pozor, ale jinak dobrý.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku se nám drží 30, nejnižší noční teploty by se dneska měly v Brně a okolí pohybovat na 16 stupních Celsia. Na zítřek ještě počítejte s velkým vedrem, budeme se motat až okolo 35 stupňů, ale od úterka už by nám to mělo klesat, v úterý nás čeká 28 a ve středu dokonce příjemných 26 stupňů.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

Tak nám to krásně vyšlo a před chvilinkou do aplikace Free Radio napsala taky Elena, posluchačka, která píše, že, že jsem to trefila, protože právě venčí její gulinku nebo džulinku, já nevím, je to psaný z G, tak možná gulinku, nevím. Mám zahrát Abu a má to být pro všechny pejskaře, tak jo, jdeme na to.

0: a teďka se všichni pomějeme, protože napsala Zdena Lazdar na palta Mauro Picotto Proximus 2000, díky moc a měj se. Takže všichni se budeme mít, sice jsem musela sáhnout do trošku jiného šachliku, ale pro takovou to muziku to ráda udělám.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retroparty Freeradia.
2: Pátečka Freeradia. Pátečka Freeradia. 2000.

0: Dohrávají nám pomalinku na Free Radio Alcazar, což je předposlední retro kousek. Ještě si dáme na rozlučku Wakefield Saturday Night z roku 93. No a potom už to tady pomalinku, ale jistě převezme Macky Martin, který už si tady chystá všechno potřebný pro to, aby přesně 20.00 mohla vypuchnout jeho House for You. Tak si na to počkejte a já se budu těšit zase za 14 dnů příští týden. Kýťa!
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin 5 minutek, no a před malou chvíli začal pořád House for Your Life na Freerádiu 107 FM. Já jsem tu teď 3 neděle nebyl, protože jsem byl na výjezdech, Ibiza, Řecko a tak dále. Ibiza byla naprosto brutální, vrátil jsem se tam po několika letech a zažil jsem úplně top strop mejdánky. Abych to teďka jenom rychle zhrnul, takže Swedish House Mafia, David Guetta, speciální remix David Guetta s Karl Coxem, Dimitri Vegas, Calvin Harris, James Hype, Medusa a další a bylo to naprosto brutální a už teďka se těším, až se tam opět vrátím. No ale my si dneska budeme užívat závěr celého víkendu a taky závěr celého nedělního večera s Freerádiem 107 FM. Já jsem to dneska odstartoval Vehbou a Viktor Rui Stand, za chvilinku Thomas Schumacher Achilles. No a mám pro vás nachystané pořádný petelice a taky nějaký novinky. Takže nezapomeňte, tradiční volume dopraváci, to užijeme na 107%. Já jsem si víkend velice moc užil, v pátek naprosto brutální v mém rezidentním klubu, sobota, to jsem úplně nečekal, taky jednička s hvězdičkou, takže celý víkend jednička s hvězdičkou, no a my si tento celý víkend uzavřeme s pořadem House for Your Life, teďka Thomas Schumacher Achilles, let's go!

Dámy a pánové, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Your Life je úplně ve finále. Já vám strašně moc děkuji za poslech, za zprávy. No a už příští týden se uvidíme na nějaké mejdánku nebo neděle Free Radio 107 FM. Dneska tam byly nějaké novinky, nějaké starší pecky. Já jsem si to strašně moc užil. No a využívejte dál a držte vlnu 107 FM. Mějte se krásně a krásný zbytek celého nedělního večera s Free Radiem. Ahoj!

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107

skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.

0: that you should know.
1: Μια ραδιό στο 7FM. 5, 5, 6, 9, 10.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

Hitparády Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z Hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Zpátečka Frýlária. Zpátečka Frýlička. 1997. 1997.